Stvrzuje, že kdo chce, ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: To mám tak ráda. Tak to je první francouzská písnička, kterou jsem natočila. Já jsem do té doby byla taková, trošku jsem měla despekt k Francouzům, nelíbily se mi šansony a styl muziky, jaký hrál. Já jsem vždycky obdivovala anglosaskou muziku, ale Jiřina Fikejzová, moje kamarádka a skvělá textařka, naopak byla frankofilní a ta mi přinesla tuhle písničku už s textem svým a říkala: Marunko, já vím, že tě nebaví francouzské věci, ale poslechni si tohle. A tak jsem si to poslechla, zpíval to Serge Lama, který byl i autorem téhle písničky, a já jsem se úplně do té písničky zamilovala, protože jsem si říkala, tohle musím se překonat, já to zaspívám, tuhle věc musím, protože je tak krásná, že a ten text k tomu. Já jsem se naučila i se doprovázet na klavír, těžký klavírní part, který jsem se naučila, a tak jsem sněla o tom, že jednou vystoupím na jeviště a sednu ke klavíru a doprovodím se a budu zpívat a lidi budou koukat, ale nikdy jsem tu odvahu nenašla. Jsem říkala, co když to pokazím?
1: Tak možno tu odvahu v sebe Marie Rotrova nájde už o pár mesiacov, protože bude mať príležitosť. Pre fanúšikov si pripravila predčasný vianočný darček. 19. decembra vystúpi v Peugeot Arene v Bratislave. Na pódiu sa k nej pridá aj špeciálny host Petr Nemec, moravský spevák, skladateľ a hudobník, ktorý vystupoval so skupinou Flamingo aj solovo, a na konte má duety nielen s Marií Rotrovou, ale aj Vierou Špinarovou. No a chceli by ste si tento vianočný gala koncert Marie Rotrovej vychutnať naživo? V najbližších minútach máte možnosť súťažiť o dva lístky. Stačí, ak mi na WhatsApp na číslo 0908 704 704 napíšete vašu obľúbenú pesničku od Marie Rotrovej a k tomu nejaké dve vetičky krátke, kde mi vysvetlíte, prečo ste si práve tú danú pesničku obľúbili. Na 0908 704 704. Čas máte do 10. Potom budem niekomu z vás volať a vyhrá dve vstupenky na vianočný gala koncert Marie Rotrovej.

Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty,